Davidom a Žede Linke prešla u svojom poslaneckým klubu k inšim dohovorám. Informovali líder kandidátok za zelených Werner Graf i za SPD Stefan Krach. A to značí, že v tým punkte musíme sondáž

Hej, hej, vesno, hej, krásno, čo ste nám vonisla. Ja je vonisla, vonisla.